0: pokračujete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej. Na nic si ne...

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny do 31. července před prodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hej rádio. Hej rádio.
3: Full time, rock for you.

Tak to byla skladbička od kapely Emigrate, druhá skladbička, řekl bych, z alba A Million Degrees, ve které účinkoval také Benjamin Kovalevič se skupiny Billy Talent. A podle některých zdrojů tato skladbička vznikla už v roce 2015, přestože světlo světa spatřila až v roce 2018. No a mimochodem kapela o ní řekla, že měla takový rockabilly nádech a proto si zvolili i Bena k tomu, aby jim vypomohl k této písničce. No a když se podívám na hodinky, 6 hodin 4 minutky, musím popřát dobré jítro, krásné ráno, jak je skoro dáno a není psáno. O slovo se hlásí hrdá Ostrava a s ní stále choroboplodný, leč agilní stařík Giorgino Masturbátor. A prosím, procitněte dnes s plejádou Big Bože a nějakých blků. Tak vy, co ležíte, hopsa hejsa z propocené a proprděné postele, a vy, co zařezáváte už v arbejtu vzhůru do budování kapitalismu pod dozorem kdo ví koho, a v neposlední řadě vy, co teprve cestujete, tak pomalu stejně práce není zajíc, ta vám neuteče. Jen si šéf koupí vrtulník o den později.

od skupiny Hudba Praha. Časy zlý, 13. pane čekají, protože bude hůř, dobře už dávno bylo. 6 hodin 11,5 minutky na datum 27. července nepřipadá žádný oficiální mezinárodní den vyhlášený Organizací spojených národů. V českém občanském kalendáři má ale v tento den svátek Věroslav a v netradičních či neoficiálních kalendářích se slaví například Den Krmbile, ale pozor, teď sledujte tok mých myšlenek, také se slaví Den Vezmi své pokojové rostliny na procházku. Nevím, kdo toto vymýšlí, ale myslím si, že musí být hodně velký idiot ten, který s fikusem se prochází teď momentálně venku, kde obcávají všechno jejich psy a podobně. No prostě takové je někdy i ráno. Tady si vzpomínáme na 80. léta s kapelou Def Leppard a s skladbičkou Foolin. To ještě měli všechny ruce pohromadě.

Přátelé, jsou i tací, co nemusí vstávat, protože mají dovolenou a přesto stanou a pijou si svoji a slopou si a slídejí u té kávičky raní. Záleží, jestli mají kávu s mlíkem a cukrem, což je úplné zvěrstvo, nebo mají svoje třeba dopijou ristretto a tak dále, jako pijeme my klasici. Ale pozor, nedokážete si představit den bez kávy, ale bojíte se třeba o své zdraví. Nejnovější studie přináší skvělou zprávu. Většina dospělých si může bez výčitek dopřát několik šálků denně. Vědci prozradili, kde leží bezpečná hranice. A já budu ten, který vám to prozradí, ale až za chvíli, teď rybičky 48. A úžasná písnička, kdy on je zamilovaný a on je...

Blue Tears na Britverse 26 zpíval Robbie Williams jako poctu zesnulému Ozzy Osbornovi, který při slavnostním večeru posmrtně obdržel cenu za celoživotní přínos hudbě. A samozřejmě jste slyšeli Zaka Wilda, Roberta Truchyla na basu, Adama Wakemana na klápky a také si přizvukoval s kytarou a Tommy Clufetos na bicí. Toliko asi v této chvíli, pokračujeme dále.

Suzy Quattro poradu, to není žádná špatná volba. Minutka po 6:30, přátelé, podle rozsáhlého výzkumu americké kardiologické asociace je pro většinu dospělých příjem až 400 mg kofeinu denně zcela bezpečný. My si totiž nedokážeme ráno bez kávy představit. To je taková pupeční šňůra. V přepočtu je ale číslo poměrně překvapivé. Jedná se o zhruba 5 šálků kávy. A nejen to. Přiměřená konzumace může srdci dokonce prospívat. Studie ukázala, že u lidí, kteří kávu pijí pravidelně, se objevuje nižší riziko srdečního selhání, mrtvice nebo cukrovky druhého typu. Nejnižší riziko vědci zaznamenali u těch, kteří vypijí 2 až 4 šálky denně. To vám tak poránu to zvládnu do té 10. hodiny, jako jo, ale pak už jedu další bomby, ale vzhledem k té chorobě, tak jako už jsem trošičku kávičky ubral. Ale pozor, podmínkou je, aby šlo o kávu bez přidaného cukru a dochucovadel. To znamená, prosím vás pěkně, cokoliv do kávy dáváte takového toho kalibru, tak je nezdravé. Já sice tam cpu něco úplně jiného, to nechcete ani slyšet, jako jo, ale ve své podstatě, ačkoliv výzkumy naznačují, že konzumace kofeinu může u některých lidí přinášet určité kardiovaskulární přínosy, je důležité mít na paměti, že neexistuje žádná univerzální strategie pro bezpečnou konzumaci kofeinu. Já tomu nevěřím, já si jedu svoje bugy. Přijdu a řeknu, dopio, ristretto, por favore. Mám vymalováno, ale někdo si řekne espresso, macchiato, por favore. A to je právě ono. Tommy Cash je tady se svojí rokovou verzí slavné skladby.

každýho sunda je krásný výraz. 6 hodin 39 minut, přátelé, do Česka. Já teda musím to říct jinak. Když ráno vstanu a je pošmůrno, hnusně, prší, cedí, já nevím co všechno, normálně se mi nechce, je to takové o ničem. Ale když svítí Oscar jako v této chvíli, jako pálí to už teď momentálně, tak já jsem takový nabitý energií. To měl vy, tak nějak máme. Do Česka totiž dorazí druhá letošní vlna veder. Kdo si vybral dovolenou, tak to trefil velmi dobře a nemusí jít na Maledivy. Zatímco v úvodu týdne bude ještě tak nějak prý někde na některých končinách pod mrakem a místy zaprší a zabouří, ale tam někde na západě naší republiky, tak od úterý se prý vyjasní a teploty začnou stoupat k tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. No my tam máme v pátek takový rokáček, to bude velmi zajímavé. Čekají nás tedy velmi teplé a dusné noci. Dnešní počasí nás ovlivní odcházející zvlněná studená fronta, která od severozápadu přinese, jak jsem naznačil, od tam někde ty přehánky a buřky, ale ve své podstatě to půjde nahoru a horké jižní proudění přinese takzvané teplé počasíčko, to, co patří k létu, to, co je pohodička, nějaký ten nápoje a tady jsou kysáci a starba.

rekordy dohráli a teď už půjdeme za jedním ikonickým pěvcem. Davy Lee Roth zrušil všechna svá vystoupení nadcházejícím turné, kromě jednoho, aniž by pro změnu plánu udal důvod. Některé zprávy spekulovaly, že změnu plánu podnítil nízký prodej vstupenek, přičemž v Rothově veřejném programu zůstal pouze jeden koncert, a to v Jižní Dakotě 7. srpna tento pátek. Na zrušení koncert, říkám to dobře? Ne, příští pátek, já už jsem o týden rychlejší. No nic, na zrušení koncertu zareagoval také i Rothův nástupce z Van Halen Sammy Hagar, který s Rothem vyjádřil soustrast, ocenil ho za to, že udržuje ducha kapely při životě a pozval ho, aby se zúčastnil nadcházejícího koncertu jeho vlastní kapely v Las Vegas. Fanoušci Van Halen mohou být vzhledem k napětí mezi oběma zpěváky v posledních desetiletích překvapení obsahem Hagarova vzkazu. Takové mírové jednání dalo by se vyvolat. Ovšem Davy Lee Roth na to odpověděl v 80. letech svým způsobem. Jsem

0: neznamená vůbec nic. Pokračujeme dále. V příští hodince se podíváme do kalendáře a také na nějaké ty plky. Tak dobré ráno a krásný den.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hey.

předvedli krásný letní... krásnou letní pařbu vám předvedli Electric Cowboy a The Offspring úvodem druhé hodiny dnešní ranní bašty. Zajímavý průzkum byl vydán dnes, ale roku 1958. Studie společnosti S Oil zjišťovala, že řidiči poslouchající rock and roll jezdí daleko rychleji a spotřebovávají tak větší množství pohodných hmot. Tak si vás schválně otestují, protože dneska ta cena benzínu a nafty to jede, ta roste víc než já ve svém pubertálním věku. No a tak vás otestují a jeden roket si dáme, ale stejně se nedozvím, zda jste hodili cihlu na pedál a nebo jste přibrzdili. Ovšem toto je nový rock'n'roll, takový ten novější. Je to pořád Johnny B. Good, ovšem Judas Priest. Good morning, buongiorno, dobrý jítro a krásný den.

7:11 ráno budíš pochváleno, ať to vezmete z té či oné stránky, je to úplně jedno. V podstatě je pondělí a to už tak na kašle. To říkám záměrně ten výraz, ať neřeknu na sere, skoro každého. Ale co nás potěšilo o víkendu, začala fotbalová liga. Jo? Teplice naplácali Bohemians 3-1, kdyby vás to zajímalo. My, Ostraváci, jsme vyhráli ve Zlíně 1-0. Pak Zbrojovka naplácela velmi brutálně Spartě 3-1. Plzeň ta úplně dala, ta vyhlásila, že pojede na titul a hned první zápas prohraje s Libercem doma 1-3. Taky velmi zajímavé. Slavia Slovácko 5-1, tam se nedalo nic čekat. 2 SK Slavia, to je jako protěžovaný tým, co si budeme povídat, ale dobře, berme to tak, jak to je, měli tam plno nováčků a hráli výborně. Jablonec Sigma 2-1, Sigma toho moc nepředvedla. Hradec Králové Pardubice, místní domácí derby 2-1 v neprospěch Krčilova. No a dneska bude hrát Artist, který o sobě tvrdí, že je největší outsiderem ligy, přestože měli daleko lepší ambice, ale to zatím jim tak kecají. A bude hrát Artist s Mladou Boleslaví dnes v 18 hodin. Toliko trošičku sportu, aby se ho tam vešlo. No a kdyby vám rock'n'roll v podání Judas Priest byl málo, pojďme do něho, pojďme ještě hodit tu cihlu, ne na ten pedál, co? Jo, The Carburetors, Rock'n'roll Never Dies. Čas je jasný, 7 hodin a běží 13 minuta této hodinky. Toto je rock'n'roll, toto je noha na pedálu a toto je zvýšení vaší spotřeby, vašeho automobilu. Dámy a pánové, jsme rádio, hej, přejeme vám dobré jítro, krásné ráno, hezký den.

Dodo Page a její druhé solové album z roku 1990, které mělo název Dodo. Mimochodem, toto druhé album vlastně produkoval baskytarista skupiny Keith Gene Simmons, to byl vlastně její dětský idol a ten poskytl 5 písní, včetně cover verzi psychodelického hitu I Had Too Much To Dream, ale to už je jiný příběh, my pojďme za jiným ještě aktuálnějším, protože dánský černokněžní King Diamond vyhodil kytaristu Andyho Larkoa a místo něj angažoval člena řecké power metalové formace Firewind a někdyšího spolupracovníka Ozzyho Gusse G. Důvody rozchodu dvou muzikantů, kteří spolu hráli od roku 1986, sice nejsou známé, ale pravděpodobně pramení z vydání debutu kapely Lex Legend, z jejímž čele stojí právě Larkoa a další tři bývalé členové Kingovy kapely a za bicími sedí kdo? No samozřejmě Mickey D. Tak to byla jenom taková informace aktuálnější a my si Kinga Diamonda připomeneme ve skladbě Spider-Lady.

toho netáhlo. 7 hodin 30 minut je půl osmi, přátelé. Můj čas je pouhopouhé prozatím, ale to nevadí. My se za chvilku rozcvičíme, dáme si nějakou písničku na roztáhnutí svalu, abychom mohli cvičit a nebyli jsme jako netáhlo. Ovšem, já musím teď oslovit i z vás, kteří skoro denně používají AI. Lidé jsou někteří tak tupí, že se s tou AI baví jako s dospělou osobou, kamarádem, přítelkyní, přítelem a podobně a nechávají se radit. A toho je teď plno v médiích a každý má určitě v mobilu a vyrábí a všechny plakáty jsou na stejné kopito, když se tak podíváte, a všechny písničky jsou na stejné kopito a kde jaký jeřábník dneska něco dělá a podobně a myslí si, že je umělec hudební a podobně. No nic, zkrátka dobře, AI je tady mezi námi, začíná to, vemte si, jak to bylo před rokem, dvěma, třemi lety, jak to bylo vtipné, když člověk si udělal vlastní písničku z vlastního textu, anebo třeba palačinky recept dal a byla z toho roková písnička a podobné věc. To bylo všechno fajn z začátku. Pak už to začal dělat nějaký blb a všechny, no to je jedno. No zkrátka, dobře, AI tady je a to jsou všechno začátky, kruté začátky, ještě krásné, ledabilé a podobně. Bude hůř, říkám to na nás, dobře, už dávno bylo. Ale hlavní informace je, že si máte všichni, co to používáte, připravit peněženky. Protože AI rychle zdražuje a levná prý už nikdy nebude. Tak budete smutní jako na Slezském krematoriu. Přátelé, ale teď už pojďme cvičit. Protože Leo Muracchioli to má z první. A ten tanec zná skoro každý.

Tak to byl vzpomen od kapely Soundgarden. Vlastně tato skladbička tu napsal frontman kapely Chris Cornell v roce, byla vydána v roce 94 jako hlavní single ze čtvrtého studiového alba kapely Supernatural. To byl ten rok 94 a název byl inspirován sítlským pouličním umělcem Artisem de Spoonmanem, který v písni hrál na lžíce a také se objevil i ve videoklipu, kdyby vás to zajímalo. A skladbička byla velmi populární, velmi se chytla a myslím si, že byla na místě. No a teď už ale po všem jsem se díval na internet a tam zase hlásí, že bude dneska pršet všude. Já už se z toho normálně tady do Česka dorazí druhá vlna veder na jedné straně a druhý server řekne, že dneska bude stát, že bude maximálně 20 stupňů a vyber si, občané, nám je to úplně jedno, my za to stejně bereme peníze, řeknou si Matter.

musím na závěr pozdravit také Marcela Šmita, který se rozhodl v pracovní době pro SMS-kovat úplně snad celou pracovní dobu, to už nechám vyloženě na něm. Ovšem, toto byla skladbička Remedy, jeho africké rockové formace Seater. Je to druhá skladba na jejich albu Karma and Effect a byla vydána jako hlavní single alba. Vlastně to byl první single, který se umístil na prvním místě žebříčku Billboard Hot Mainstream Rock Tracks a na prvním místě se stále propadal a znovu získával body a po dobu celkem 8 týdnů a v téže hitparádě strávil pak 52 týdnů, jo, kdyby vás to zajímalo, to nebyla jen taková nějaká odrhovačka, jo, na Hey Radio, to ani omylem. No ale omylem, už podívám se na hodinky 7 hodin 8:40 minutky a to znamená, dámy a pánové, jen jedno jediné. Nagelovaný, vyčištěný, učesaný, s novými ponožkami, sedí už v pardubickém studiu, připravený doajen tohoto rádia, zakladatel tohoto stylu a tady a prostě doajen všeho, prostě má, já nemůžu říct, než malý velký muž jsem já a on je velký malý muž, Milan Krčil. Milane, jsi připravený? Máš kávičku? Tvůj tým je připravený? Všechno? Ano? Dobře? Vůbec neslyším, ale to nevadí. Důležité je, že jsme si rozuměli. Takže já přepínám za chvilku po sonátě Arteka, kterou vypouštím jako poslední song. No a připravím se na 13. hodinu a na svůj pořad Les Masters. Tak a toho bylo dneska už dost. Mějte krásný zbytek dne, je pondělí, takže nic dobrého vás nečeká.

0: bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Dámy a pánové, krásné dobré ránko, pondělní dobré ráno. To se vždycky říká trošičku hůř než to páteční. Každopádně, Jirko, my tě zdravíme, jsi veselý kluk. Naopak, jsi šikovný. Jo, akorát až na to gelování, hele. Já vím, že ty ses narodil mezi fotbalem, mezi balónem a bránou. Je to jasný, jsi prostě fotbalista, ale my jsme tady v Pardubicích hokejisti. A ty vole, promiň, ale my se fakt negelujem, na to serem. Ha! A normálně stáváme rozcuchaný a frčíme do práce. Jako každý normální Čech, jo? Jdeme dál, Beast in Back, to je další skvělá muzika. Jirku jsme pozdravili do Havě Slova, tak jo.

Krátce po celé rozjetí dynastii. Jirka to říkal velmi správně, co se týká počasí, ano, přijdou horké vlny. Měli by tedy dorazit. Co se týká ropy, tak tady dolů, nicméně u nás, u českých pům, jste si všimli, že to jde nahoru. Je to zajímavé, je to zvláštní, ale je to tak.

která se týká silnice a dopravy. Dva lidé zemřeli a dva utrpěli zranění při pondělní ranní srážce osobního nákladního auta u Litomyšle na Svitavsku. Silnice 1/35 je stále kvůli vyšetřování nehody neprůjezdná. Objížďka vede v obou směrech přes sedliště. Buďte tam obezřetní.

velmi melodický power metal. Z Británie 1999, Dragon Force. Míříme těsně, ale skutečně těsně před půl devátou v ranním eteru, v ranním proudu. Do Deutschlandu, Německa, Guano Apes. Honza Riedl už o sobě dává vědět. Zdravíme už za okamžik Honzu.

0: Úžasná parta sestava Guano Apes, Sandra Nasik, co se týká hlasu, zpěv. No ale co se týká silnic v České republice a hlavních tahů, to už tady úplně přesně upodobáte, když se přihlásil Honza Riedl, tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic České republiky. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné dobré ráno, ano, signál je perfektní.
0: Nádherný, úplně čistý. Tak já nevím, jestli se mám ptát, jak nám to jezdí úplně bezvadně nebo nebezvadně, nebo prostě zkrátka, jak si vedeme na silnicích. Pojďme se na to podívat s vámi společně, Honzo.
1: No, co by jsem říkal, začalo pršet, to znamená, vyrazilo spousta plechových deštníků, je to vidět i na té dopravě. Není to úplně blbý, ale přece jenom je to něco jiného, než třeba minulý týden, kdy bylo hezky, tak se nejezdilo tolik autama. V každém případě, v tuhle chvíli u Brna ten 196. staveniště křížení D1, D2 není tak špatný, je větší kolonka teď v tuhle chvíli směrem od Vyškova, někde od kilometru 200-205. Tam navíc je křížení, že jo, s důležitou Brněnskou, takže tam se to trošku štosuje. No potom máme docela dost provoz kolem Prahy, typicky pražský okruh z jedné z druhé strany na té západní části. Pokud jde o připojení D5 je tuší na posledních 3 kilometrech, tam je to taky znát. Varoval bych před D1 na 11. kilometru, byla nehoda ve směru do Prahy. Tam se to samozřejmě projevilo, nicméně v tuhle chvíli už snad by měla být ta nehoda odstraněná na krajnici a před čím skutečně ještě stále varuju, i když to byla čerstvá ranní záležitost, tak to byla nehoda na Hradecké D11 na kilometru, jestli si to pamatuju dobře, 27, to znamená Usadské, směrem do Prahy a tam v jednu chvíli bylo zdržení až kolem hodiny, opravdu tam to bylo ošklivý. Před čím opravdu velmi varuju, to je Litomyšl v tuhle chvíli, ano. Je tam velmi vážná, opravdu ošklivá nehoda, i když v záznamech máme nákladní versus osobní, tak si myslím, že to byla dodávka místo toho osobního, tak tam v tuhle chvíli je úplně obousměrně uzavřená silnice číslo 35, protože opravdu rána je to strašná ošklivá, takže tam poprosím všechny buď o trpělivost, nebo spíš možná zvažte teda, jestli vyrazit tímhle směrem, pokud ještě jste nevyjeli, a nebo samozřejmě nějakou náhradní trasu, ale to lze doporučit jenom osobáku.
0: My jsme hnedka vlastně po 8, jak jsme nastartovali ranní proud, ranní éter rádia Hej, tak jsme hned informovali ohledně této dopravní nehody, která je velmi nepříjemná, je složitá, je komplikovaná a jsou tam těžká, vážná, dokonce i smrtelná zranění. To znamená, to je tohle z toho, Honzo. Já si myslím, že se ještě podíváme zpátky trošku, abychom zakončili taky i pozitivně, jak máte i vy rád Vysoké Mýto. Tak tam se konala akce, jak to proběhlo, jste spokojený?
1: Nádhera, ale to bylo něco tak úžasného opravdu. Celou sobotu jsme strávili společně s, a nejenom s mejťákama, ano, ale ze širokánského okolí, dokonce přijeli bruslice, ta rodina z Brna, která jezdí prakticky na všechny naše akce. Tak opravdu bylo tam nějakých 12 000 lidí, během rozdali jsme 2000 parků v rohlíku, udělali jsme radost spoustě dětem, jednak tím, že skákali, že jo, na hradech, jednak dostali cukrovou vatu, jednak se projeli na bruslích někdo na kole, opravdu těch cyklistů tam byl mrak, potom jsme to už museli regulovat, protože ten přivaděč s kruháčem tam trošku zlobil s tou dopravou. Takže tam jsme radili, ale v každém případě nádherný počasí, úžasní lidi opravdu. Nebyl tam nikdo, kdo by nám tam přišel nafackovat, že něco děláme moc blbě. Všichni se strašlivě těší, až tohle. Tady ten úsek dálnice, a teď poslouchejte dobře, my jsme posunuli ten termín na 21. srpna, to znamená už pátek, to znamená žádný pondělí, ale v pátek. A je to proto, aby jsme dali k dispozici opravdu ještě na jeden navíc víkend po prázdninách tady tu dálnici. To znamená toho 21. v pátek za nějaký 4 týdny už pojedete po dálnici od Pardubek a pojedete už rovnou akorát kolem Homole, která bude hotová až někdy příští rok nějaký květen, červen, uvidíme, jak to klapne, tak pojedete takovým malým bypasskem, ale v každém případě už ten provoz nebude zajíždět do Vysokého Mýta, ano, což je naprostá fantazie. Myslím si, že Mýto prostě bude zažívat od teďka doby a milénia, která dosud nepoznala. To si myslím, že je fajn.
0: Znám to x let, protože se jezdilo, víceméně jsem ho měl ten směr Litomyšl Vysoké Mýto, takže tam vlastně z té strany, z té spodní, jak oni říkají, tak tam přes ty koleje, tak tam se už stálo a skutečně to trvalo hodně dlouho, než se mýtem projelo a mohlo se pokračovat dál na hlavní na Litomyšl a tak dále. Honzo, já vám děkuji samozřejmě za dnešní briefing, byl skvělý. Já jsem strašně rád, že naše promo prostě jako promotořina, myslím jako společná, Honzo, jako mě a vás, jako jo, že to funguje, jako že to lidi třeba jako slyšejí, vnímají,
1: a třeba tam jdou. Já samozřejmě taky děkuju, ale ještě bych bych měl v zásobě, mám dva rukávy, v každém dobrou zprávu. První dobrá zpráva je výhledová právě tady na, ten, na tu trasu 35 a sice od Prahy od Pardubic bude kompletní dálnice až na Svitavy už příští rok za rok. To znamená opravdu někdy nějaký srpen, červenec, příští rok už pojedeme, nebo pojedeme všichni společně jedním brzem, a to včetně Homole, to bude nádhera, včetně Litomyšle, včetně všeho. To je jedna dobrá zpráva a ta druhá zpráva je podstatně bližší a sice to je tenhle pátek, kdy budeme dávat do provozu příhraniční dálniční úsek D3 v jižních Čechách přímo na hranicích do Rakouska. To znamená, že opravdu tam v jižních Čechách už budou v tuhle chvíli nebo po tomhle pátku zbývat už jenom dva úseky 6-kilometrový dálniční, který budeme dávat do provozu, jeden letos předpokládám před listopadem a druhý příští rok ještě před prázdninama. To znamená, příští rok už se na prázdniny v Jihočeském kraji pojede Durch do Rakouska nebo na jižní směry jen po dálnici. A to si myslím, že je senda zpráva.
0: Tak to je krásný, to si tam hnedka vyzkouším a dám si tam takovou dovolenou a na Rakousko a zdrhnu do Rakouska. Ano, to je krásný. Honzo, nádherný optimistický závěr. Já se těším na ten další briefing samozřejmě v tomto týdnu. Ředitel si silnic a dálnic Honza Riedl, tiskový mluvčí. Díky moc, mějte se krásně, Honzo, těším se.
1: Krásné léto všem, naschle.
0: Díky.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Dámy a pánové, tohle úžasná parta nás dostává skoro k deváté, raní Beyond the Black. Symphonic Metal z Německa 2014.

0: Cortez.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Ano, je to tak, je to tady, 3 minut a po celé podeváté, my si dáme ještě jednu hodinu, je to velmi rychlý, vypíšete, ano, jestli to nemůže být delší, ne, prostě takhle to je nastavené teďka nově, no, už asi před rokem, nebo kdy to takhle dále, krásně, tak my si dáváme 2 hodky a jedeme od toho, pojďte s náma ještě.

stále, přátelé, upozorňujeme na velmi ošklivou dopravní nehodu. Litomyšl, Svitavská 1/37. Buďte tam opatrní, dochází tam ke zdržení, je tam značená objížďka.

0: Dámy a pánové, 14. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Moravě až 26. Teplota v 1000 metrech kolem 15 a foukat bude mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

reklamní pauzu vyplnila skvělá parta Hype Kolony a 3 minuta po půl desáté. Full time rock for you. Jak se říká, tak jste si to přivolali úplně sami, protože skutečně my to nastavíme. Aleš Konopka míří na svoji dovolenou se svojí přítelkyní, nebo je to manželka, já nevím, ale každopádně do auta zdravíme, přejeme šťastnou cestu.

úžasný Mick Jagger, The Rolling Stones. Za okamžik 9:45, ranní proud pokračuje tedy dál. A my si dáme jednu písničku z lásky Meatloaf.

Já tady mám další písničkové přání, pojďme ho odbavit, ať je raní prout nebo není. Jarda píše z Lipna, Marina Lipno, ano, přesně tak, takže jsou na přístavišti ubytovaní s celou partou a píše, Milane, prosím, Foo Fighters, něco od Foo Fighters, no tak by to...

úžasná muzika na Lipno, na Loděnici. My jsme si tady říkali s Karlosem, že ty lidi, kteří nám píšou z toho Lipna, že už mají strašně dlouhou dovolenou, jako třeba já jsem ještě neměl skoro, jako. Co? Ne, ty jako Karle si měl, ty už jsi byl na zahradě, rozumíš? To je, to se počítá prostě, to je stejný, no. Každopádně pozor, to je parta, která tam má brigádu a dělají na Loděnici, takže když tam pojedete, Marina Lipno, tak tam byste měli slyšet i Rádio Hejnou. A my děkujeme samozřejmě, ano.

Monika Vysoké mi to napsala, tak z toho by měl Moniko radost hlavně Honza Riedl, ale my taktéž, že akce ve Vysokém Mýtě o víkendu byla nádherná, úžasná, skvělá. Honzo, nevím, jestli to posloucháš. Jsi asi vytížen, ale pokud, tak je to kladný, je to dobrý. A jestli je možné zahrát něco pro Vysoké Mýto, no tak jako jo.

Tak zdravíme tady do Vysokého Mýta a na čtverec náměstí. Já ho tam znám, to náměstí, je hezký. Mají tam vynikající cukrárnu, úžasný chlebíčky, tak i tam posíláme pozdrav. No a pokud se tady nacházíte na tom náměstí krásném, tak tam dáme Bryan Adams za malou chvíli. Z Kanady, hele, do Vysokého Mýta. Ten

úžasná parádní muzika Brian Adams. 4:30 minuty do 10. A já docela žasnu, jak si pamatujete už také telefonní linku do studia přímo 723 690 071. Monika dobře zareagovala, my jedeme dál. Bon Jovi.

0: Hejradio.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest Vraněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýba Fest Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej rádio.
6: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

Ano, je to tak, tyhle si reklamní pauzy a reklamní breaky, to je ideální šance a možnost pro moderátora, moderátory, moderátorky, to je jedno. Dát si dobrý kafe, dobrý čout, cokoliv prostě, na toaletu a tak dále, ale zažil jsem kamaráda, který si šel po schodech pro kafe, tak schodu tam měl fakt hodně. A na tom poslední brknul prostě a všechno špatně, muzika už najetá, jako hele, stanou se věci, jo?

Je to neskutečné, jak to utíká, je to tak, 4.11. Ranní proud stále s vámi, Powerwolf. Další bezvadná muzika, Iron Maiden, no a už v těchto časech a v tuto chvíli také s Pavlem Hrinkem plánujeme a připravujeme hokejovou extraligu, protože začínají se rozbíhat první tréninky.

Sladěný minuvr, 2,5 minuty do půl jedenácté. Se podíváme na americký glam metal. Podání party Mötley Crüe.

Dámy a pánové, další reklamní break, reklamní pauzu si vzali do placu Hard Colony.

Až sladutá parta sestava Gamarej nám to rozdělá v hraním proudu stále s vámi společně na frekvencích rádia Hej. My se za malou chvilenku podíváme do Hradce Králové, jak startuje a začíná Extraliga hokejová.

0: oblíbená formace Hammerfall. My jsme se před malou chvíli už spojili s panem Hrinkem, který je na tiskové konferenci také v Hradci Králové a tam i se jedná také o hledně extraligy hokejové. Jak to vlastně startuje, jak to začíná? Dostal jsem první informaci, kterou vám rád sdělím. Bez přítomnosti trenérů na ledové ploše zahájili v pátek večer další část přípravy na start hokejové extraligy hráči Hradce Králové. Naplno se tréninky rozeběhnou v pondělí, když již bude mít vše pod dohledem hlavní kouč Tomáš Martinec se svými asistenty. Pavel Hering také sdělil, že zítra půjdeme už vlastně po další pauze prázdninové přestávce také do éteru živě live a povíme si o dalších týmech.
1: Radio Hey, Rock on Air Every Day.

Jinak to, co jsme společně říkali s Jirkou v raním čase, ohledně počasí, tak se to zatím naplňuje skutečně od úterý. Znovu Palermo, jak se říká. Krátce po celé další informace a pozvánka na akci.

CZ. Dámy a pánové, poslední se dá říct velký reklamní break za námi. Šestá minuta, tedy sedmička před námi, nikoli v červeného, ale stopáž, jdeme Majestika.

rytmická manžestika otevřela poslední naši společnou hodinu. Po 11. tady krátce. Píšete si také o českou rockovou lineu jako vždycky a protože jsou prázdniny, tak proč to neplnit? Posloucháte nás v různých regionech. Za což vám děkujeme. Jindřichův Hradec, Valda Gang. Posíláme.

Posloucháte nás, přátelé, dámy a pánové, také v Hlinsku v Čechách, zámečnická dílna. Petr napsal: Milane, jestli je to možné, traktor, šachovnice, děkujeme. Hele, pojďme dát pár přání, pojďme na to.

vámi oblíbená parta Traktor. My se jdeme podívat, jak to tady skutečně bude s oblohou. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder, zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zaboří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Je to tak, horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů Celsia a čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Tak se na to připravme.

Většina z vás rozhodně poznává, ano, Portles, Krištof Michal a spol. Jana ze Znojma si napsala, je možné si poslechnout u vás, protože na rádích to moc neslyším, nebo skoro vůbec, Portles. Jano, tak jsme to splnili, Portles, ano.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

My si dáme další skvělou partu Rybičky 48 a potom se ještě podíváme také aktuálně do Prahy na dopravní provoz. Víceméně chaos, protože skutečně záplava a vůbec, co se týká času prázdnin, no, tak se Praha zaplnila a Prahu opět zachvátila dopravní křeč. My na to mrkneme za okamžik, krátce po půl 12.

0: Rock for you. Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

Naší parádní pecka od Purple, 11:15. Pokud obědváte, dobrou chuť. Se podíváme za poslední informaci aktuálně do Prahy. Praha aktuálně město během letních prázdnin prochází řadou souběžných oprav na klíčových dopravních tepnách, jako je magistrála u hlavního nádraží nebo Hlaváku most. Každopádně situace není o nic lehčí ani na okrajích metropole, například při renovacích Belské ulice či stavbě křižovatky u ruzinského letiště. Velice problematická je situace i v centru, kde se až do 10. srpna opravuje jedna tramvajová trať ve Spálené ulici a na Národní třídě, která patří k nejvytíženějším, tak v Praze s tím počítejte. Každopádně počítejte s tím, že se uvidíme také v Chrasti u Chruděmi na náměstí vedle krásného domečku, kde vlastně všechno vypukne, to vám ještě sdělíme, protože to je takové malé překvapení, nicméně od 16.00 30. červenec, tahle ta krásná parta The Paper Jack, my si teďka dáme poslechnem. Proč jsem nechtěl záměrně ten domeček zmínit, protože to bude jedna ze soutěžních otázek.

Tahle bezvadná parta už tento týden, tedy v pátek, až Chrast náměstí, Chrast uchrudíme. Dáme si poctivý český beat.

0: píseň.
1: To se stalo tím, že také někdo napsal písničky napsání a že se těší na pátek. Tak opravdu čtvrtek, ano. Dáme si pár soutěží, vy vyhrajete a získáte pár cen, jinak tato skvělá banda The Paper Jack představí novou desku.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aerostorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny. Více

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: e-shopu nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc. Tak se jmenuje náš nový singl, který právě vypouštíme. No a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Brněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. I třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Brněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Brněny do 31. července předprodej za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Brněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hej rádio.
2: Hej rádio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hej Radio.

Hammerfall, švédská power metalová úderná jednotka a skladba, která byla vydaná začátkem roku 2005 a byl to jediný single z jejich pátého studiového alba Chapter 5 Unbent, Unbowed, Unbroken. Instrumentální verze pak byla propojená s nějakou soutěží, ale to už nás zajímá. Co nás zajímá, že začíná Los Bastardos, přerušte veškerou činnost, kterou momentálně děláte a pojďte se společně s rádiem Hej a se mojí maličkosti bavit, protože, pardon, soustružník XY hlásí příchod.

úžasní mongoloidi The Who a její skladbička Hor Semen, tak tedy město to semena z hor, anebo je to hromada semen. No, každopádně dohráli, a to je podstatné, je datum jaký? 27. července, svátek má Věroslav. Přiznám se, že ve svém bohatém životě jsem žádného podobného tohoto jména nepotkal a nepoznal. No a neoficiálně se prý dnes slaví den crème brûlée, tak já mám na sobě jen brûlée. No a také se slaví den vezmi své pokojové rostliny na procházku, tak vemte kaktus a běžte si ven zapíchat třeba. Tady jsou Metry Crew a my pokračujeme v našem programu pro všechny generace napříč spektrem.

Tak Slipknoti už to mají taky za sebou tady na Hyrádiu a my půjdeme do kalendáře. 62. rok a rodí se budoucí spermobanka, ze které vznikla Ester, a to tatík Janek Ledecký. 3 dny po mně, tedy roku 64. se rodí basák Pantery Rex Brown. A rok 74. rodí se další světový megahit, protože Lynyrd Skynyrd vydávají píseň Sweet Home Alabama, kterou za chvilku uslyšíte i tady v programu Los Bastardos. Dostávám se do roku 1976. Rok po narození syna Seana se po 4letém boji s americkou vládou nakonec John Lennon raduje a získává svou zelenou kartu pro pobyt v USA. 79. rok. Zápalná láhev způsobí škodu převyšující $200,000 v prodejně Elise Coopera ve Scottsdale. Zpěvák se nechává slyšet, že zatím určitě bude nějaký diskotékový popletenec, kterému se nelíbily jeho výroky o novém tanečním trendu. Tak tomu bych i dokonce i já věřil, že jsou takový pomatenci, co na základě muziky mají vlastní názor.

Posloucháte Radio Hey a posloucháte Los Bastardos, to byla samozřejmě skladbička, vlastně první single z druhého solového alba Bruce Dickinsona s názvem Balls of Picasso, které vyšlo v roce 1994. Allmusic označil tuto skladbu za nádhernou a zdaleka nejlepší píseň z alba, kdyby vás to náhodou zajímalo. No, mě zajímalo něco úplně jiného a já jsem jeden z posledních, který by se tomuhle tomu mohl smát, protože v podstatě jsem něco podobného zažil. Ale trošku jinak, jo, já jsem prostě letěl, to jsem se vracel z dovolené a bylo to, myslím, v Rakousku, ve Vídni, a že máme přestoupit, tak jsme přestoupili do letadla, já jsem si sednul, kokínku pěkně, no, hlava padala, lup, a už jsem usnul, ne, a probral jsem se asi za 30 minut a vidím, že lidé se pohybují, tak beru bagl a že vystupuju a ženská mi říká, ne, sorry, my jsme ještě nevyletěli vůbec, bylo nějaký poplach a vůbec se neletělo. No, já to říkám z toho důvodu, že dvouhodinové zpoždění nabral spoj na letecké lince Košice Vídeň, kde ve stroji společnosti Austrian Airlines odstavené na ploše letiště přespal psychicky narušený muž. Kapitán letadla před odletem požádal o bezpečnostní prohlídku, teprve poté zamířilo letadlo kabínám, než zase do Vídně, jo. Ale oni tam psa poslali, ten nic nenašel, muže zadržela policie, byl asi jebnutý. No, ale je až neuvěřitelné, že letadlo stálo v noci na ploše košického letiště nezamčené a s přistavenými schůdky. A tak frajer bezďák si vyšel po schůdcích, protože dveře nebyly zamčené, vstoupil do letadla, ráno po 4. hodince ho našel rakouský kapitán, který ho tam našel na těch dvou sedadlech, jak tam pěkně spínká, a ještě ho probudili chudáka takhle po ránu. No. A co se dá dělat, no? Chtěl si zdřímnout někde v teple. Jo, jo. To je ten východ.

9 minut, jak nám schází do konce této hodinky, tak dále prostor muzice čeká nás kapela Foreign za malou chvilinku, Uriáši a nebo ještě něco. A pak se podíváme na novinku skupiny Euro v příští hodince, podíváme se také za kapelou Ministry, no bude toho zase výživného dost, takže nemáte se čeho bát. Kdybyste se náhodou báli,

jed naprosto jedlých roštěnek napříč spektrem, že bych si z nich i 6 dokonce vybral. Tam není co, tam nevíte, kterou dřív, jako. Carmen Klinz je ze Slovinska, Jelena Milanovič je ze Srbska, Tess Persson je ze Švédska, Herma je z Itálie a Erina je z Albánie. No holky, tak znovu na pastu, já bych je mohl, to nic, pojďme tedy dále, čeká nás totiž další zajímavá věcička a to mohu říci, že v podstatě se člověk v dnešní době může divit. Mě čeká za 14 dní operace, no a já jsem si v duchu říkal, tak to dopadne dobře, ne, jako mám, ale člověk nikdy neví, jako rozumíte. Taková 17letá pacientka šla ve Francii na operaci kotníku, ale namísto toho jí lékaři odstranili všechny 4 zuby moudrosti. Prý se to stalo omylem, za který rodina pacientky hodlá podat na kliniku stížnost a vydělat na tom balík. Tak kdyby náhodou, tak nic. A kdyby ještě něco, tak už vůbec nic. Jsou tady ACDC. Dobré odpoledne všem.

14 hodin 17 minut a to byly samozřejmě Sou Asylum, pokud jste je nepoznali, tak teď to víte. Jinak kdybyste se od rána dívali na internet, tak zjistíte, že budou nádherná vedra tento týden všechno, ale týká se do tohoto dne, tedy pondělka, kdy má být maximálně 20 stupňů, má pršet a hrozí bouřky, zvláště na západě naší republiky, tak na sebe dávejte pozor, kdyby náhodou, tak se zavřete, puste si rádio a uslyšíte třeba pořádnou explozi podání skupiny Kern.

0: Skladba Neila Younga ze 17. studiového alba v roku 1989, to se album jmenovalo Freedom. Mimochodem Young napsal píseň během turné se svou kapelou Restless v únoru 89 a dozvěděl se, že plánované turné do Sovětského svazu se neuskuteční a jeho kytarista Frank Pancho Sambrero řekl, budeme muset dál rokovat ve svobodném světě. Tato fráze Younga zasáhla a myslel si, že by to mohla být úvodní myšlenka písně o věcích, které se dějí s Ajatoláhem a o všech těchto chaosech ve světě. No a text byl hotový následující den. Tak řekněte na rovinu, není to náhodou frajer? No je, samozřejmě, že?
1: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
0: Tak přátelé, průkopníci industriální hudby oznámili konec kariéry a 30. října vydají své finální album s názvem Hey to Go s podtitulem Take All the Delivery. A o koho jde? O kapelu Ministry. Zakladatel Al Jorgensen na rozlučkové desce shrnuje své názory na současný svět, přičemž první ochutnávkou je právě tento single Burned Out, který vám vysouvám, posouvám a vy pozorujte, poslouchejte. Ten začátek je úplně luxus.

Mě to zní velmi dobře, když slyším Guano Apes v rádiu, ovšem na živáku, když jsem jednou byl na koncertě, kde byli mimo jiné Guano Apes, tak to byla velká tragédie, co se zvuku týče a co se vlastně i interpretace týče, poněvadž byli tak trošičku, asi bych řekl, mimo. No nic, přátelé, všimli jste si, jak předražená ČT pořád dokola, co si reprízuje, zvláště v tomto období? Slovy klasika, proč něco vymýšlet, když už to bylo vymyšleno? Ale prašule, ano, to nic. Ale co mne už pár let udivuje, jak v létě dávají skoro všechny televize ve všech pořadech zimní radovánky a hlavně Vánoce. A je jedno, zda jde o přátelé, 2,5 chlapa, nebo je to Vražda napsala. V zimě zase dávají letní filmy u moře, dovolenky nebo různé letní kalby. Jakoby nás buď na to připravovali, anebo nás chtěli naštvat. Je zima, mráz, oni vám pustí účastníky zájezdu a v letních vedrech slaví chobotničky Vánoce. Já tomu nerozumím, proč to tak je, a koho jsem se zeptal, tak by to stejně neuměl vysvětlit. Takové trošku divné, nemyslíte, ale tak jak asi to je nějaký záměr, ale já nevím jaký. Kdyby vás to náhodou napadlo, napište mi to, já nevím, proč to dělají. V létě Vánoce, v zimě opalovačky. Všechno je nějak dírou ke zdi u nás.

0: pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio. Hey Radio.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Braněny 2026. Rockový a metalový festival. Rockový a metalový festival. Je třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Braněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Braněny do 31. července předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Braněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

0: se dívám na naše webové stránky a čtu, že dnes 27.7. už od 8 do 17 hodin po třetí v krátké době došlo k přerušení dodávky elektrického proudu společnosti ČEZ. No to je ale kampaň, to je bojkot našeho vysílání. A proč já tady vlastně se potom trápím takhle? No, jsem takový smutný tady, odulí, já nevím jaký. Ale pojďme na Poison. Poison, Something to Believe in. Úžasná věc. Poslední tažení Osma Stardos. Krásný poslech.
1: Well, I see him on the TV preaching about the promised lands.

0: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
1: Řeknu hodně málo, nedávná novinka skupiny Euro One on One už tady zazděla a teď tady máme novou, takový kult nevědomosti právě přichází z jejich nového alba, o kterém jsme už povídali.

Kdyby vás náhodou zajímalo, tak to byla samozřejmě novinka z skupiny Europe a v podstatě druhá ochutnávka z jejich připravovaného alba Comes, která vyjde 25. září. Mimo jiné si do videoklipu půjčili zajímavé osobnosti. Ben Ackerman, slavná hollywoodská herečka, Steven Edberg, bývalá tenisová legenda, ba dokonce bývalá světová jednička, nebo Christopher Fuglesang, první švédský astronaut, dále tam byl k vidění Howling Pat, frontman kapely The Hives, dále jste mohli vidět, no víte co, podívejte se na to sami, já nemám často tady vykecávat se za ty prachy, nedělám si legraci.

0: Kiss in Dynamite rok 2022 pro vaše vzdělání.
1: Retrospektiva z Jirkou Vlastou na Rádiu Wave.
0: Na tuto písničku jsem si vzpomněl o víkendu a jde o formaci The Third Dimension. Tato formace, pátá dimenze, dalo by se říci, patří k největším hitům jejich skladba, nebo jejich dvojskladba, v podstatě jako symbol éry hippies. Vyšla v roce 69 a vznikla spojením dvou písní z legendárního muzikálu Hair, Aquarius a Let the Sunshine In. Single strávil 6 týdnů na prvním místě americké hitparády a stal se jednou z nejúspěšnějších nahrávek toho roku, tedy roku 69. Producent Howe původně nevěřil, že Aquarius může fungovat jako samostatný hit. Nakonec dostal ten nápad spojit ji se závěrečnou písní Let the Sunshine In, přestože obě části mají jiné tempo a dokonce i tóninu. Výsledkem vznikl jeden z nejslavnějších hudebních takových mixů, dalo by se říct všech dob. Na nahrávce hráli špičkoví studioví muzikanti z legendární skupiny The Wrecking Crew, například bubeník Hal Blaine nebo baskytarista Joe Osborne, popřípadě kytarista Tommy Tedesco. Text skladby Aquarius odkazuje na příchod věku vodnáře, který měl symbolizovat mír, lásku a lepší budoucnost. Právě toto poselství z písně udělalo jednu z neoficiálních hymen generace konce 60. let. Tedy já už jsem dělal předáka na pískovišti, takže jsem o tom ještě nevěděl, ale posléze se mi líbila taky. Doufám, že i vám se bude líbit.

Tak vám něco řeknu, jo? Já furt ještě tančím. Já ještě pořád tančím. Já to nemůžu zastavit. A to znamená co? To znamená, že you do high. Tady začíná pomalu pršet, nevím jak u vás.

Tento týden se uslyšíme ještě v úterý zpět ve středu ráno. Ve čtvrtek možná odpoledne a v pátek na závěr a pak už si dáme úplný a úplný konec od sebe. Takže mějte se, Páček, Sledáček, loučí se, Bastíček. A věřím tomu, že to bylo výživné a já jdu tančit ještě dál.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme

0: rádiu. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Taky 3 minuty po 4:30 odpolední Rádio Hej nabízí jenom to nejlepší z muziky a budeme v tom pochopitelně pokračovat za chvilku, třeba Hammerfall, taky McFly a právě teď TNS. S vámi Standa Čeněk a přeju hezké odpoledne.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší K-Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. K-Řezivo, Týnec nad Sázavou. K-Řezivo.

Je 27. července, pondělní odpolední Rádio Hej je s vámi a doufám a věřím, že vám dělá dobrou náladu. Muzika, kterou pro vás mám, tak ta vám dobrou náladu udělá 100%, protože nás čekají Rhapsody of Fire nebo Nordic Union. Bude toho samozřejmě mnohem víc. Krom jiného si dneska zahrajeme taky jednu skutečně velmi čerstvou hudební novinku a bude to ukázka ze zbrusu nového alba jedné velmi známé rockové legendy. Takhle tajemně to zatím říkám, ale všechno včas prozradím a všechno se včas dozvíte. 27. červenec, to už jsem říkal, ale co jsem ještě neřekl je, že svátek dnes slaví Věroslav, tak přejeme všem Věroslavům všechno nejlepší. No a narozeniny ty dneska slaví třeba Janek Ledecký, jen tak mimochodem, tak i jemu samozřejmě blahopřejeme. Teď už zmíněný Nordic Union. Hezké odpoledne.

Na rádiu Hey, Sirius Black, pojďme teď rychle mrknout na počasí. Co se týká noci, tak nás čeká převážně klidná noc. S malou až přechodně zvětšenou oblačností místy se může vytvořit slabá mlha, jinak ale srážky očekáváme jen výjimečně. Noční teploty klesnou přibližně na 14 až 10 stupňů, v údolích může být o něco chladněji. Zítřek přinese většinou polojasnou až oblačnou oblohu, během dne se mohou místy objevit přehánky, ojediněle i bouřka, ale na většině území bude převládat příjemné letní počasí. Odpolední teploty vystoupí na 22 až 27 stupňů a bude foukat jen slabý až mírný vítr. Takže co bych doporučil? Na cestu se vyplatí přibalit lehkou bundu pro chladnější ráno a pro odpolední výlety nezapomeňte na láhev s vodou. Pokud se vydáte ven na delší dobu, tak mějte po ruce i malý deštník, přeháňka může překvapit. Já myslím, že to by o počasí stačilo a teď už zpátky k našemu vysílání. Radio.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio

Hej rádio, hej rádio, hlavické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Taky po 17. hodině je s vámi pondělní odpolední Rádio Hej, taky Standa a se mnou ještě navíc Deltry, taky Amber and Down a nebo Lucie. Hezké odpoledne.

0: Po 7 letech se hlásí o slovo američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Keita, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, tak přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Takže pokud máte rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak album Homage rozhodně stojí za pozornost. A my už si teď pojďme jednu z těch skladeb poslechnout. Já osobně navrhuju tu zcela novou autorskou píseň Never Alone. Ta se mi líbí.
1: Radio Hey.

Kick Mathis patří k nejvýraznějším představitelům keltského punku a mezi jejich nejznámější skladby patří právě tahle. Rostatu vyšla v roce 2012 jako první single z alba Signet and Set in Blood a nejde o typickou hospodskou hymnu. Frontman Ken Casey ji napsal jako osobní vzpomínku na svého dědečka, který ho po smrti otce vychoval. Růže vytetovaná na jeho paži je symbolem rodiny, věrnosti a životních hodnot. A mimochodem, po atentátu na bostonský maraton vznikla taky speciální verze s hostujícím Bruce Springsteenem, jejíž výtěžek putoval na pomoc obětem. Tak tolik ke skladbě, kterou jste před malou chvilkou slyšeli, teď už na rádiu Hej další muzika. Kdo se o ní postará? Třeba italští Måneskin, Styx, anebo právě teď Panoptico. Hezké odpoledne.

0: Express. Z opatrností projíždějte na dálnici D7 ve směru na Chomutov, kde na 9,5 kilometru došlo k dopravní nehodě dvou vozidel. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Na 17. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a v koloně budete popojíždět mezi 23. až 17. kilometrem. A z důvodu prací na vozovce se tvoří kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna mezi 149. až 151. kilometrem, ve které se zdržíte více než půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.

6 minut po 18. hodině a vy stále ladíte a posloucháte pondělní odpolední Rádio Hej, s vámi Standa Čeněk. Co se muziky týká, tak Kane's Offering už za chvilku, taky Dynasty, anebo právě teď Las Pilka. Hezké odpoledne.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

ladíte pondělní Radio Hey, tohle byly Kane's Offering, perfektní, famózní muzika a powermetalová skupina, kterou bych se nebál nazvat super skupinou, přestože tahle parta koncertuje prakticky jen zcela výjimečně, tak to víc jsou oblíbeni mezi fanoušky. Pokud máte rádi právě takovýhle styl melodického metalu, tak myslím, teď jste si přišli na své. Ovšem dobré a kvalitní muziky pro vás budu mít samozřejmě i dál na rozdávání a rozdávat budu. Iron Maiden už za chvilku, taky Manic Street Preachers. No a o tom, že Stouni vydali nové album, o tom už se toho povědělo poměrně dost, tak si pojďme z té nové desky rovnou zahrát.

Pondělní rádio, hej, stále s vámi a přesto, že je teprve pondělí, tak myslím, že vůbec není od věci dělat si už nějaké plány na víkend, jestli se vám to zdá brzy, tak mě rozhodně ne, protože taková dobře naplánovaná víkendová akce, to je prostě velká paráda. Pokud snad ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, tak můj tip zní takto. 1. srpnová sobota na letním parketu v újezdu u Přelouče, protože právě tady se uskuteční tradiční jednodenní hudební akce Slamák Rock Fest 2026, takže fanoušci rockové muziky si tady přijdou na své a těšit se můžou na kapely jako Vanaheim, Roxor, Bastard, Porta Inferi, Forest Jump, Motorband nebo Komunál. No a na své si přijdou nejen fanoušci rockové muziky, ale taky gurmáni a labužníci, protože návštěvníkům tady je vždycky k dispozici bohaté občerstvení. A to bude i letos, samozřejmě i s vyhlášenými uzenářskými specialitami z místní udírny, které jsou vždycky velikým lákadlem. Pokud byste se rozhodli sem dojet o víkendu, tak rozhodně neprohloupíte, protože celý areál je zastřešený, vejde se sem pohodlně 600 lidí k sezení a navíc tady můžete v sousedním areálu třeba i přespat ve stanu. Samozřejmě. Zajištěno tady je úplně všechno, co k tomu potřebujete, k dispozici je kompletní hygienické zázemí, včetně WC a tak dále a tak dále. Takže můj tip na víkend zní 1.8. letní parket Újezd u Přelouče, tradiční Slamák Rockfest. Teď další muzika a co jiného než Komunál si zahrajeme.

pondělní hudební odpoledne na rádiu Hej nám tak nějak příjemně uteklo, tedy doufám, že to pro vás bylo příjemné. Nicméně na můj vkus zase velice rychle 6:45 v podvečer. To je aktuální a přesný čas. Každopádně rádio Hej hraje dál a nabízí další porci skvělé muziky po 19. hodině, třeba rockové démanty, a to je veliká porce neoposlouchané muziky. Tak na to si rozhodně počkejte. Ode mě teď třeba ještě Nickelback a v pátek se těším zase naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině, tedy ten správný čas na pořádnou dvouhodinovou porci klasického rocku a heavy metalu staré školy. V posledních letech stále více docenují některé desítky let staré nahrávky, nad kterými jsem v době jejich vzniku ohrnoval nos. A tak si po létech kupuji vinily, po kterých jsem kdysi netoužil. Je to dáno tím, že v současnosti je skvělé rockové a metalové muziky pomálu. A tak jsem si například od kapely Deep Purple místo novinkové desky Splat, která se mi prostě nelíbí, v poslední době koupil desku Slave and Masters, kterou v roce 1990 naspíval Jolyn Turner a také následné album The Battle Rages On, na kterém se do sestavy Purple vrátil Ian Gillan. A bral bych také úplně poslední LPčko od Deep Purple, na kterém Ian Gillan zpívá jako o život, tedy desku Bananas z roku 2003, která však v současnosti není k mání. A víte co? Teď si z každé této desky, kterou jsem zmínil, dáme po jednom kousku, který jsem ještě v minulosti nepřehrával. Třeba, tak jako já, při jejich porovnání se současnou tvorbou Deep Purple o něco více doceníte starší LPčka této legendární kapely.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme hrát klasický rock a old school heavy metal. Z nejúspěšnějšího LPčka Bílého hada, tedy eponymní placky Whitesnake z roku 1987, si v premiéře rockových démantů přehrajeme skladbu You're Gonna Break My Heart Again.

Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.

Posledním flákem rockových diamantů byla skladba Fix My Heart, Oprav mé srdce, kterou v roce 1993 na své sedmé studiové album The Outer Limits umístila kanadská trojice Voivod. Mějte se parádně, užívejte si léta. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlno.

Je pondělí 9 hodin večer a na rádiu Hej začíná další díl pořadu Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnes už se po 8. vracíme do roku 1996 a čeká nás předposlední kapitola tohoto mimořádně bohatého období gotické hudby. Přeji vám příjemný poslech. Dark Wave.

Osmý návrat do gotického roku 1996 otevřela instrumentální skladba Sage amerických Scenic. Hlavním hybatelem kapely byl kytarista Bruce Litcher, známý ze Savage Republic a také jako zakladatel Independent Project Records. Po přesunutí z Los Angeles do arizonské Sedony začal do hudby promítat pouštní krajinu, dlouhé kytarové tóny, pomalý pohyb, ozvěnu a pocit otevřeného prostoru. Sage vyšla jako samostatné jednoskladbové EPčko a ukazuje, jak se gotická obrazotvornost mohla obejít bez zpěvu i bez klubového rytmu. Teď se vrátíme ke klasickému britskému gothic rocku, i když v modernizované podobě. Rosetta Stone vydali u Cleopatry EP Hiding in Waiting, na němž vedle nových věcí přepracovali i starší materiál. Skladba 96, Six Before Dawn je aktualizací písničky Six Before Dawn, kterou kapela hrála už na konci 80. let. Kytarový základ tu dostává ostřejší elektronický obrys, přesně v duchu proměny scény polovin 90. let.

Posloucháte Dark Wave na rádiu Hey, jeho 142. díl. Losangeleská formace Like Wreckage nám skladbou Burning Waters připomněla méně známou americkou větev 90-kového gothic roku. Kolekce The Good, The Bad, The Ugly and The Dead spojila nahrávky Like Wreckage s pozdější tvorbou zkráceně pojmenovaných Wreckage. Kolem kapely se pohyboval například kytarista Kent Bancroft, spojený také ze Screams for Tina nebo Span Range. Od kytar se teď přesuneme k futuristické elektronice. Forma Tarde je solový projekt německého hudebníka Andrease Mayera a Navigator byl jeho prvním dlouhrajícím albem v této podobě. Desku spojovalo téma průzkumu neznámých světů od vesmíru po temnější zákoutí lidské představivosti. Looking Glass Man, skladbu o uměle stvořených bytostech, které v odrazech hledají vlastní identitu, produkoval Severin Nierp z X-Mart The Padwalk.

Zelinka a Tomáš Hojer v pořadu Dark Wave.

Američtí Kervokian Death Cycle uzavřeli elektronickou dvojici skladbou Wheel z debutu Collection for Injection. Projekt z kalifornského Inland Empire založili Ryan Gribbin a Roger Jervis a už na první desce spojili přesně programované sekvence, ostré samply, kytarové vrstvy a naléhavost tehdejšího elektroindustriálu. Wheel patřila k nejvýraznějším klubovým kusům alba a dobře ukazuje, proč se kapela brzy zařadila po bok jmen, která určovala americkou podobu EBM žánru. Následuje jedna z nejdůležitějších desek celého gotického roku 1996. Dead Can Dance natočili Spirit Chaser ve studiu vybudovaném Brianem Perrym v irském kostele Quivy Church. Sedmé album dvojice se ještě výrazněji otevřelo mimo evropským rytmům, vrstveným perkusím a hlasu chápanému jako samostatný nástroj. Úvodní skladba Nierika je toho dokonalým příkladem. Zároveň šlo o poslední studiové album Dead Can Dance před dlouhou pauzou, kterou ukončila až kolekce Anastasis o 16 let později.

Po Dead Can Dance zazněl projekt Alice Jack's Mantle a skladba History of Decay z kolekce Betrayals and Ecstasies. Za projektem stál Mark St. John Ellis, který propojoval neoklasickou hudbu, mluvené slovo, sakrální motivy a dekadentní poezii. Spojení s předchozí kapelou není náhodné. První dvě nahrávky Alice Jack's Mantle vznikly ve studiu Dead Can Dance a Alice později spolupracoval také s Lizou Gerard. Vznikl tak svébytný most mezi darkwave, komorní hudbou a téměř liturgickým divadlem. Z neoklasické vážnosti se teď přesuneme k nizozemské skupině The Dreamside. Kapelu založila zpěvačka Kemi Vita a album Apaika bylo její druhou dlouhrající nahrávkou a zároveň poslední položkou u vydavatelství okruhu Nuclear Blast. The Dreamside na ní střídali éterické plochy, elektroniku, akustické pasáže i tvrdší kytary. Nuda Veritas, tedy nahá pravda, patří k tanečnější a bezprostřednější části desky. Kapela se v následujících letech vydala do metalového světa.

Němečtí The House of Usher otevřeli své druhé album Zephyr skladbou Leave s datem 6. srpna v závorce.

Tvrdší IBM se silným politickým podtextem, dánští Birmingham Six převzali jméno od šestice mužů neprávem odsouzených za bombové útoky v Birminghamu a titul alba Error of Judgment na tento justiční omyl přímo navazuje. Výrazným hostem desky se stal Jean-Luc Demeyer z Frontu Fortuk, který se autorsky i hlasově podílel na skladbě You Cannot Walk Here. Kytary, neunavný beat a jeho nezaměnitelný hlas z ní dělají jeden z vrcholů tvrdé elektroniky roku 1996.

0: poslušně hlásím, že se mi vrací řeč i sluch.
1: Bravo! Ale Kristýn...
2: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

Italští Temple Beat nám skladbou The Brain Cult of Macho Irony nabídli vlastní podobu druhé vlny EBM. Skupina vznikla už v roce 1990 a na albu Media Sickness se pohybovala mezi odkazem Frontu for Two a Frontline Assembly, industriálním rokem a stále hustší sítí samplů. Už názvy desky i právě dohrané skladby míří k mediálnímu přesycení kultu síly a ironii, která se sama stává další pózou. Hudebně je však především přesný, fyzický a velmi účinný klubový tlak v tehdy módním crossoverovém podání. Z Evropy se teď přesuneme na Floridu. Deep Red, tady tu dvojici založili v Miami zpěvačka Marta Ars Hoffman a producent DC Astro. A rok 1996 byl zároveň začátkem jejich společné dráhy. Skladba Holy You, kterou si pustíme, se později objevila na reprezentativní kompilaci The God Box vydavatelství Kleopatra a otevřela dvojici cestu k evropskému publiku i k labelu Candyland, spojenému s EBM klasiky Project Pitchfork. Na debutu The Awakening se chladná elektronika potkává s temným synthpopem a výrazným ženským vokálem.

Američtí Fiction 8 uzavřeli dvojici skladbou Time for Me z alba Spirits. Koloradská skupina fungovala od konce 80. let, nejprve pod jménem Creeping Eruption, a postupně si vytvořila vlastní průnik Darkwave, EBM a industriálního roku. Time for Me ukazuje její melodičtější tvář, aniž by se z hudby vytvořilo elektronické napětí. Vydání u evropského labelu Trinity zároveň připomíná, jak těsně už byly v polovině 90. let propojeny americká a německá klubová scéna. Stále posloucháte pořad Darkwave, gotická dvohodinovka na rádiu Hey. Následuje cover verze, za kterou se skrývá osobní příběh. The Electric Hellfire Club pojmenovali své třetí album Calling Dr. Love podle písně skupiny Kiss, ale také podle klávesisty Shayna Lassena, vystupujícího jako reverend Dr. Love. Ten v lednu 1996 zahynul při autonehodě a kapela mu desku věnovala. Její zpracování Calling Dr. Love proto není jen industriálně rock'n'rollovým žertem, ale také hlučným pomníkem přítele a hudbě, která ho přivedla ke hraní.

Temnou rock'n'rollovou odbočku 142. dílu Darkwave prodloužili Los Angeleští Mr. Bad Ranch s skladbou Sweet Little Girl. Album Nine Songs to Die By skutečně nabízelo jen 9 písní a míchalo psychobilly, gotabilly a hřbitovní nadsázku. V sestavě se potkávali mimo jiné výtvarník a úpravce automobilů Dan Collins a chopper Franklin, který později hrál na baskytaru v The Cramps. Pro dnešní playlist je to připomínka, že gotická scéna roku 1996 nežila jen z kytarových mlh a elektronických strojů, ale také z pokřiveného rockabilly. Z rozjetého pohřebního vozu se vrátíme do německých klubů, a to za ostrým nástupem na scénu, kterou v roce 1996 předvedl Chris Paul. Projekt Seelenkrank založil Chris se zpěvačkou Ninou Bendikite. Chladnou elektroniku spojoval s otevřenými erotickými motivy. Projekt kvůli sporům s labelem vydržel jen 2 alba. Jeho kombinace mužského a ženského hlasu však předznamenala pozdější nástup Blood Angel, které Chris založil později. Ze Silent Pleasures debutového alba projektu Seelenkrank zazní skladba Devotion.

skladbou Flesh in Chains jsme zůstali u Chrise Paula, ale přešli k podstatně tvrdší tváři jeho tehdejší tvorby. Terminal Choice na albu In the Shadow of Death, prvním, které vyšlo po sérii kazetových dem na CDčku, stavili na agresivnějších beatech s kresleném hlasu a obrazech těla sevřeného násilím, touhou i technologií. Zařazení Selenkrank a Terminal Choice bezprostředně za sebe tak ukázalo dvě polohy jednoho autora. První chladnější, smyslnější, divadelnější, druhou útočnější a blížící se industriálnímu klubu. Teď nás čeká návrat ke klasickému gothic rocku, a to ze Švédska. Malice vedl zpěvák Martin Danielson a 52 Ways bylo prvním dlouhrajícím albem kapely po mini-albu Secession. Oproti ranějším nahrávkám se skupina posunula k rockovějšímu zvuku, ale ponechala si syntezátory, melancholii a temně zabarvený vokál. Úvodní kousek Wait for the Ghost je ukázkovou podobou evropského gothic rocku poloviny 90. let, melodickou, taneční a přitom zahalenou neklidem.

Italskou gotickou stopu prodloužili Burning Gates skladbou Il Reino del Vento, tedy Království větru. Turinská kapela vznikla v roce 1995 a Risvergi bylo jejich debutovým albem, které vyšlo po roce fungování. Už na něm se skupina opírala o divočejší kytary, hluboký hlas a italštinu, která klasickému gothic rocku dodávala vlastní melodiku. Burning Gates později projeli evropské kluby i velké festivaly žánrové, ale základ jejich zvuku je slyšet právě tady. Kytary teď vystřídá rituální hlas a téměř beztížný ambient. Americký projekt Arcanta soustředil Thomas Carlyle Ayres kolem svého hlubokého baritonu. Samotné jméno mělo vyjadřovat dávný zpěv. Debutové EP A Far Cry, vydané labelem Project, pracovalo s latinou, sanskrtem, beze slov vedeným vokálem i střídmou elektronikou. Desert Prayer ve skladbě, kterou si teď pustíme, se Ayres spojuje s dalšími hlasy do koláže, v níž se potkají ozvuky blízkovýchodního zpěvu, tibetských technik a západní sakrální hudby.

Polský projekt December's Fire uzavřel předposlední dvojici titulní skladbou Vae Victis, tedy Běda poraženým. Stejnojmenné a zároveň jediné album projektu vytvořil Piotr Veltrovský, který nahrál všechny nástroje a spojil neoklasiku, dark ambient, raný dungeon synth a stopy extrémního metalu. Jako host se na desce objevil také tehdy mladičký Adam Nergaldarsky z Behemoth. Vae Victis tak zachycuje chvíli, kdy se hranice mezi gotikou, industriální a black metalovou imaginací teprve volně rýsovaly. Úplný závěr playlistu patří Zovět France, významnému kolektivu z Newcastlu, který od začátku 80. let posouval industriální hudbu k abstraktním kolážím a ambientu. Digilock vyšlo v roce 1996 jako limitovaný průhledný vinyl zabalený mimo jiné v banánovém papíru. Už název spojoval digitální a analogový svět, stejně jako samotná hudba propojovala smyčky, terénní zvuky a elektronickou manipulaci. A to je z dneska vše. Poslouchali jste Darkwave na rádiu Hey, dnes už po osmé věnované gotické hudbě roku 1996. Příští retro díl bude zároveň devátým a závěrečným návratem do tohoto roku. Playlisty všech odvysílaných pořadů najdete na stránce Darkwave na portálu Rádia Hey, kde jsou také jednotlivé díly k dispozici zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení třeba i skrze facebookový profil, který najdete na stránkách facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás opět těším v tradičním vysílacím čase. Pro tuto chvíli vám přeji klidnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Code Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

0: To byl klasik s tomu Ale Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahle muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle se tady hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomaličku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.
1: Death.

mikrofonu na Core Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono to tak přelom 80. 90. let, a to je skladba Falling Angieho Banamonte a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Opravdové hity prověřené časem.
8: Skytanovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.